0: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicher.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Tohle je Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
0: Jsme Klasik Praha.

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Toto je.
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
13: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: vyspávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno ve středu 20. května. Moderní stavby nejspíš stejně jako kdysi budí vášně. Někdo je obdivuje, jiný je popisuje jako nevhodné v lepším případě. Dnešní datum nás odkáže k budově, která se stala průkopníkem pro podobné stavby a dnes je zapsána v seznamu světového kulturního dědictví. V čem našla hudba další prostor pro své tóny, uslyšíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme druhou část symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumanna. Hráli vídeňští filharmonikové pod taktovkou Leonarda Bernsteina a dohráli 8 minut po 7 hodině. Za chvíli nás čeká známý duet Papagena a Papageny z druhého dějství opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. Do těchto rolí se převtělí Rolando Villazón a Regula Mühlmann. Ještě předtím vám ale prozradím, o které stavbě jsem mluvil na úvod dnešního ranního vysílání. Je to hala století, kterou najdete ve Vroclavi. Ve Vratislavi postavili ji v roce 1913 a byla otevřena právě 20. května. Proč se jmenuje tak, jak se jmenuje a jak zhruba vypadá, v čem je unikátní, to si řekneme v dnešním ranním vysílání.

Všichni nám dopřednášeli, jak krásně zní hudba Wolfganga Amadea Mozarta. 11 minut a po 7. hodině. Za chvíli se budeme moci přenést do hudby 20. století a uslyšíme část ze 4 moderních tanců pro klavír Aloise Háby, našeho skladatele. Miroslav Beinhauer nám zahraje první ze 4 tanců Shimmy Blues. Ale ještě než se tak stane, je tu informace o tom, jaké nás čeká počasí. Dnes v Praze hodně oblačnosti, když se to tak teď ráno nezdá, ale v skutku by to mělo být tak, jak nám předpovídají meteorologové. Hodně oblačnosti a později odpoledne místy i s přeháňkami. Momentálně máme kolem 10 stupňů a teploměr vystoupá, alespoň tedy rtuť v teploměru, na hodnotu 20 až 22 stupňů Celsia odpoledne.

Slyšeli jsme hudbu předválečné generace, hudbu Aloise Háby, který zpracoval moderní tance 20. století, tedy alespoň počátku předchozího století. První část ze 4 moderních tanců pro klavír, tedy Shimmy Blues, nám hrál Miroslav Beinhauer a dohrál ve 7:45. Za chvíli ukázka z tvorby Johna Williamse. Uslyšíme z filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava skerco pro motocykl a orchestr. Hrát nám bude Berlínská filharmonie pod taktovkou autora této hudby, Johna Williamse. Předtím ale ještě jiná dopravní informace, ne ta hudební, ta o skutečné dopravě v pražských ulicích. Ta trochu zpomalí například v ulici Milady Horákové kvůli dopravní nehodě a další dopravní nehoda je hlášena z ulice k Běchovicům. Jinak dnes je neprůjezdná ulice Kijevská.

0: Klasik Praha.
1: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
4: Co čteš, mami?
5: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
4: Já taky musím chodit do práce.
6: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
8: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme Tanec blažených duší Christofa Willibalda Glucka. Hrál nám soubor Salzburg koncert a dohrál minutu před 7:30. Dnes máme 20. května a to je příležitost si připomenout jednu budovu, která je v mnohem netradiční. To, že hudba dnes zní nejenom v koncertních sálech a v hudebních salonech nebo v hudebních divadlech, ale na nejrůznějších jiných místech a v jiných prostorách, to není jenom výdobytek druhé poloviny 20. století. Dokonce s tímto úmyslem, aby v ní zněla hudba, byla budována i stavba, která nese zajímavý název Hala století. Najdeme ji ve Vroclavi, ve Vratislavi a právě dnes můžeme připomenout 113 let od jejího otevření 20. května roku 1913. Proč se jí říká Hala století? To si objasníme za chvíli po první části TDA Františka Xavera Richtera.

Slyšeli jsme zpívat Czech Ensemble Baroque Choir a také hrát Czech Ensemble Baroque Orchestra pod vedením Romana Válka. První část TDA Františka Xavera Richtera. Jsou 7:58 a my si připomínáme takové malé výročí otevření jedné velmi zajímavé budovy. Nachází se ve Vroclavi, ve Vratislavi a byla otevřena 20. května roku 1913 a jmenuje se Hala století. Je to hala, ve které zní také hudba. Dokonce s tímto úmyslem, že v ní také bude znít hudba, byla hala vystavěna. Připomíná ale událost, která se stala ještě 100 let před rokem 1913. To Vratislav byla hlavním městem Slezska, ještě se nacházela v německém císařství. A i když my máme bohužel ještě smutné zkušenosti s dvojí okupací ve 20. století, tak i Německo bylo okupováno Napoleonem. Bylo to v 19. století a právě 10. března roku 1813 pruský král Friedrich Wilhelm III. Vyzval pruský lid svým prohlášením mému lidu k povstání proti Napoleonově okupaci. A v tomto prohlášení král Friedrich mimo jiné také zmínil železný kříž, který se později stal nejslavnějším německým vojenským vyznamenáním a symbolem. A v říjnu téhož roku byl Napoleon poražen v bitvě u Lipska. A právě na počest této porážky Napoleona měla být vystavěna velká oslavná budova. Tak se rozhodly městské úřady ve Vratislavi a nakonec zjistili, že jim na to stát moc nepřispěje. Přesto se podařilo halu vybudovat.

0: Slyšeli jsme druhou část braniborského koncertu číslo 6 B-dur Johanna Sebastiana Bacha. Hrála nám muzikantika Köln pod vedením Reinharda Gebla a dohrála 8 minut po půl osmé. Dnes si připomínáme otevření jedné víceúčelové haly, která se stala před obrazem pro další podobné stavby. Ta hala se nachází ve Vroclavi, ve Vratislavi, už dlouhá léta polské Vratislavi a byla otevřena 20. května roku 1913. Byla to úctyhodná skladba, tedy stavba pochopitelně, která ovšem sloužila i proto, aby v ní mohli lidé poslouchat různé skladby. Byla už s tím úmyslem stavěna, že se v ní bude produkovat hudba, ale budete v ní moci také navštěvovat výstavy a také se dívat a být součástí sportovního vyžití. Také ve 20. století byla používána právě pro různá sportovní mistrovství. V době svého vzniku byla hala stavbou s největším rozpětím kupole na světě o průměru 65 metrů a tak zastínila i římský panteon. Stala se předobrazem pro další konstrukce i sportovních hal. Maximální šířka budovy je 95 metrů a výška úctyhodných 42 metrů. Už tehdy při otevření měl prostor pojmout až 10 000 nadšených návštěvníků. To se pochopitelně časem kvůli pohodlí pro návštěvníky trochu zmenšilo, číslo je však stále úctyhodné a pokud navštívíte Vratislav, určitě stojí za to se na tuto stavbu přijít podívat, protože i kolem ní najdete pěkný park, který byl vytvořen i v rámci otevření této velké budovy. No a v takovém prostoru s nádhernou kupolí se rozléhá pěkně i klasická hudba. Nejspíš by tam dobře zněla i následující skladba od France Schuberta. Zaposloucháme se do ní nyní u vás díky vašim reproduktorům anebo sluchátkám a to do čtvrté části symfonie číslo 5 B-dur. Zahraje soubor Symfonia Varsovia a ten bude řídit Volker Schmidt-Kertenbach.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
3: Těší se na vás Jiří Bárta.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená smažák.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je Acema.
14: A 30?
15: Acema.
14: A 40?
15: Acema.
14: A 50?
15: Acema. Jde to i bez banky.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. května. Kaufland.
16: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme, jak Vídeňská filharmonie pod vedením Gustava Dudamela nahrála obrázky z výstavy v úpravě pro orchestr, tedy dílo modista Petroviče Musorského, faranžma Morise Ravela. Byla to první část Promenáda, která nám zněla v uších. V následující chvíli to ale bude naše hudba, inspirovaná lidovými motivy ve zpracování Bohuslava Martinů. Zaposloucháme se do písniček Na jednu stránku v podání Anny Hlavenkové a muziky Bohemiky pod vedením Davida Švece.

0: Anna Hlavenková dospívala písničky na jednu stránku, v aranžmá Jaroslava Krčka, skladby Bohuslava Martinů. Zpívala za doprovodu muziky Bohemiky pod taktovkou Davida Švece. Už máme 8 hodin, nejvyšší čas pro první ranní zprávy Rádia Klasik Praha a za chvíli také pro polku z opery Dvě vdovy Bedřicha Smetany.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Pražský magistrát zveřejnil finální podobu nového územního plánu se všemi zapracovanými připomínkami. Lidé dokumentaci najdou na webu města. Radní Prahy budou o takzvaném metropolitním plánu hlasovat na mimořádném jednání ve středu. Finálně ho budou schvalovat zastupitelé pravděpodobně 28. května. Čínský prezident Xi Jinping dnes v Pekingu slavnostně uvítal Vladimira Putina. Oba lídři následně zahájili jednání. Podle agentury AFP má setkání utužit vztahy mezi Pekingem a Moskvou necelý týden poté, co Xi v Číně přijal amerického prezidenta Donalda Trumpa. Putin podle ruských oficiálních médií svému protějšku před jednáním řekl, že rusko-čínské vztahy jsou na bezprecedentní úrovni a pozval jej na návštěvu Ruska v příštím roce. Pod názvem To podstatné se děje mimochodem vystavil sklářský sochař a designér Ronny Plesl asi polovinu uměleckých děl ze své sbírky. Zahrnuje především díla předních současných tuzemských výtvarníků. V pražské galerii Magnus Art lze vidět také Pleslovy reliefy na téma benátských zrcadel. Veřejnost může výstavu navštívit ode dneška do 15. srpna. Dnes čekáme nad Českou republikou oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Postupně čekáme místy srážky i na ostatním území, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů. To je ze zpráv a posun všem. Teď už zazní polka z opery Dvě vdovy Bedřicha Smetany.
1: Jsme Klasik Praha.

Roztančili jsme se tóny Bedřicha Smetany. Z opery Dvě vdovy zněla polka v podání Clevelandského orchestru, který vedl Christoph von Dohnányi. A dozněla 6 minut po 8 hodině. Za chvíli si budeme moci užívat masopustního veselí. Je to scéna z baletu Petruška Igora Stravinského a nám ji zahraje Beatrice Rana. Ale ještě předtím si vyslechněte informace o dopravní situaci v Praze. V ulici 5. května je hlášena dopravní nehoda, další na nájezdu z ulice 5. května na jižní spojku. Buďte opatrní také na Rozvadovské spojce směrem do centra, tam také došlo k nehodě a nehoda je hlášena i z ulice Svornosti.

doznívá masopustní veselí. Slyšeli jsme ukázku z baletu Petruška, první část v úpravě samotného Igora Stravinského pro klavírní solo. Slyšeli jsme ukázku, jak hraje to pěkné dílo Beatrice Rana. Je 8 hodin 13 minut a přejdeme k tvorbě Benedetta Platyho. Uslyšíme čtvrtou část violončelové sonáty číslo 7 D moll, tak jak ji nahrál Abel Salachway.

0: Doznělo violončelové solo Abla Salačueje ve čtvrté části violončelové sonáty číslo 7D mol Giovanni Benedetta Platyho. Máme čtvrt na devět a budeme poslouchat už za chvíli hudbu filmovou ze zajímavého snímku, neboť je animovaný a byl dokončen v roce 1980. Tehdy byl také poprvé uveden v kinech. Název toho snímku zní Král a pták. A je to vlastně přepracovaný příběh pohádky Hanse Christiana Andersena, Pastýřka a komíček, a zpracovat ji v této animované podobě, tak to si přáli tvůrci už v roce 1946, ale bohužel se jim to podařilo až o několik let později. My teď uslyšíme hudbu, kterou zkomponoval Vojtěch Kilar. A hrát ji bude Alexandre Taro za doprovodu orchestru Orchestra del Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl nabízí hudbu poklidného plynutí a lahodného zvuku renesančních nástrojů. Fantazie od Eustache du Corroy v nahrávce souboru Esperion 20 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem. Poslouchat můžete v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
3: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
6: Co čteš, mami?
7: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
6: Já taky musím chodit do práce.
8: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
9: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
12: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
12: Kaufland.
14: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme ukázku ze mše papeže Marcela. Určena byla pro papežskou korunovační mši. Zřejmě pro papeže Marcela II., který vládl pouhých 22 dnů. Nicméně je to nejznámější dílo Giovanniho Pierluigi da Palestrina, který byl představitelem římské školy renesanční polyfonie. Nám šestou část mise papé Marcelli zaspíval britský soubor The Sixteen. Je 8 hodin 25 minut a my přejdeme k naší tvorbě, která měla mezinárodní úspěch přinejmenším na olympijských hrách v roce 1932 ve Spojených státech amerických. Tam získala tato skladba druhou cenu. Slavnostní pochod v nový život Josefa Suka nám zahraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Petra Altrichtera.

0: Dozněl slavnostní pochod v nový život Josefa Suka. Hrál nám symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Petra Altrichtera a dohrál 8:59. Nyní se zaposloucháme do Musique de Cour, tedy slavného díla Jeana Francéze. Zaposloucháme se do čtvrté části Badináš a tu nám zahraje Roman Novotný na flétnu, Jiří Pospíchal na housle a Ivo Kahánek na klavír.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

To byla hudba Jeana Francéze. My se zaposlouchali do čtvrté části Music du Cour do Badináže a slyšeli ji díky Romanu Novotnému, Jiřímu Pospíchalovi a Ivo Kahánkovi. 7 minut po 8:30 už je připravena další skladba ranní nabídky a tou je od Ference Lista první část koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 S dur. Solo má Jean-Yves Tiburet a doprovází orchestr Symphonique de Montréal pod vedením Charles Dutoit.

Dozněla první část koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 S-dur Ference Lista v podání Jean-Yves Thibaudého a také orchestru Symphonique de Montréal. Ten řídil Charles Dutoit. Je 8 hodin 43 minut. Nás teď počeší krátká ukázka z francouzského baroka, toho hudebního. Zaposloucháme se do páté svity Michela Richarda Delalandeho a to v podání souboru La Symphonie du Marais pod vedením Igara Jiného.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénaristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
4: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
5: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
6: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
10: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
11: A tomu říkáte problém?
13: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
16: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
18: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2020. 26. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Ari finché salvò l'amor suo z opery Scipione il Giovane Luky Antonia Predieriho nám zpíval Jakub Josef Orlinsky a doprovázel jej soubor Il Pomodoro pod taktovkou Maxima Emilianičeva. Za 5 minut bude 9 hodin, ale my těch 5 minut stále budeme poslouchat hudbu, tentokrát od Jana Křtitele Vaňhala. Gábor Boldocký zahraje solo ve třetí části koncertu původně určeného pro kontrabas a orchestr D-dur. Doprovází Prague Philharmonia pod taktovkou Somi Diniese.

0: Gábor Boldocký a Prague Filharmonia pod taktovkou Somedinie se dohráli třetí část koncertu pro kontrabas a orchestr D-dur v úpravě pro trubku a orchestr Jana Křtitele Vaňhala. Je 9 hodin, to je čas už pro Ondřeje Fischera, který vás bude provázet dnešním dopoledním vysíláním. Ranní vysílání je u konce a Filip Sichra vám přeje pěknou středu.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Hezké středeční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 20. května, svátek dnes slaví Zbyšek. Máme necelých 13 minut po deváté a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás jako obvykle na frekvenci 98,7 FM, ale můžete nás naladit i prostřednictvím internetu na našich webových stránkách klasikpraha.cz v digitálním vysílání DAB+, nebo třeba také v mobilní aplikaci, kterou si můžete zdarma na našich webových stránkách stáhnout. Právě dozněla hudba Richarda Wagnera, která zahájila dnešní dopolední program. Byla to předehra k opeře Bludný Holanďan. Berlínskou filharmonii na nahrávce řídil dirigent Lorin Mázl. Mimo jiné v této hodině, tedy ještě před devátou, uslyšíme třeba hudbu klasicistního autora Mucia Klementyho, také Brahmsův druhý klavírní koncert se solistou Ivanem Moravcem, dojde i na barokní hudbu nebo třeba Ravela. No a teď budeme pokračovat směsí melodií různých autorů, kterou natočila houslistka Liza Batiašvili na své album s názvem City Lights, které vyšlo u Deutsche Grammophon a na kterém ji doprovázel symfonický orchestr berlínského rozhlasu. Uslyšíme melodie například od José Padilly Sancheze, Lea Daniderfa a také třeba Charlieho Chaplina, jeho známou píseň Smile. To vše se vejde do následující 6-minutové ukázky.

0: Klasik Praha.
1: V Maratově ulici v Petrohradě měl 20 let svůj domov Dmitrij Šostakovič. Napsal tady svá raná díla a dnes ho tu připomínají jeho osobní věci, nábytek, partitury i klavír. Upomínky na slavného ruského skladatele najdeme i v Šostakovičově centru v Paříži. Po Šostakovičových stopách se vypravíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Co čteš, mami?
6: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
5: Já taky musím chodit do práce.
7: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Toto je.
11: Dobravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
15: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
16: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Na Klasik Praha 4 minuty před 9:30 dozněl tento krátký úryvek instrumentální hudby z opery, které tedy sám autor Marc-Antoine Charpentier říkal biblická tragédie. Jmenuje se David a Jonathan a Charpentierovu hudbu jsme poslouchali v podání francouzského souboru Les Arts Florizan pod vedením Williama Christieho. V následující nahrávce uslyšíme jednoho z nejslavnějších českých pianistů 20. století, bude to Ivan Moravec, který za doprovodu České filharmonie zahraje druhou věc ze slavného Brahmsova klavírního koncertu číslo 2.

0: Je 9:55 a slyšeli jsme teď druhou část z Brahmsova slavného klavírního koncertu v podání skvělého pianisty, skromného virtuóza, který měl světové renomé, Ivana Moravce, kterého na této nahrávce doprovázela Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. No a dále si poslechneme teď hudbu méně známé irské skladatelky, která tvořila v první polovině 20. století. Její skladby se až teď začínají pořádně nahrávat. Byla to žákyně Ralpha Vaughana Williamse, jmenovala se Ina Boyle, a od této irské autorky nám houslista Daniel Hope zahraje fantazii pro housle a komorní orchestr. Bude to ukázka z Hopeova alba vydaného v předloňském roce, které je věnováno právě irské hudbě, jak lidové, tak i klasické.
1: This is violinist Daniel Hope and I'd like to welcome you to Classic Praha. You have wonderful music and I wish you all the very best.

Poslouchali jsme teď Fantazii pro housle a komorní orchestra od irské skladatelky jménem Ina Boyle, pozapomenutá autorka první poloviny 20. století. Jejíž skladby se teď znovu začínají postupně nahrávat. Mimo jiné se tedy věnoval této skladatelce i houslista Daniel Hope na svém albu, které bylo zaměřeno na irskou hudbu a které vyšlo v předloňském roce. Právě z něj jsme slyšeli teď ukázku. Daniel Hope hrál za doprovodu řeckého tělesa Thessaloniki State Symphony Orchestra, tedy orchestru ze Soluně. No a dále tu mám hudbu klasicistního autora Mucia Clementiho. To byl autor, který působil především v Anglii, proslavil se jako autor klavírní literatury, dokonce byl i výrobcem klavírů a údajně také jednou svedl klavírní souboj s Wolfgangem Amadeem Mozartem, který podle dobových záznamů dopadl nerozhodně. No a my si od Mucia Clementiho poslechneme ovšem jeho hudbu symfonickou, bude to finále z první symfonie C-dur tohoto autora. Bude nám hrát těleso The Philharmonia a dirigovat Francesco Davalos.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Acema, jde to i bez banky.
14: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
14: Kaufland.
16: Klasik Praha.
17: Klasik Praha.

Slyšeli jsme teď anime, tedy třetí část z Ravelovy klavírní sonatiny, a to v podání pianistky a rovněž skladatelky Nicole Bokové. Posloucháte Radio Klasik Praha, je teď krátce před 10. hodinou a my ještě uslyšíme teď hudbu Joaquina Rodriga, španělského skladatele, z jehož takzvaného madrigalového koncertu pro dvě kytary a orchestr. Zazní část 10. znázorňující Hon, je pojmenována Cacha a la Española, a budou nám hrát dva kytaristé pocházející ze slavné andaluské kytaristické rodiny, tedy ze slavného klanu Romerových. Pepe a Angel Romeroviti se zhostí solových partů. No a doprovodí je komorní orchestr Akademie svatého Martina v Polích.

0: Před rovnými 60 lety v roce 1966 napsal skladatel Joaquín Rodrigo takzvaný madrigalový koncert pro dvě kytary a orchestr, dílo inspirované renesančními tanci, ze kterého jsme poslouchali teď desátou a závěrečnou část Cacha a la Española v podání kytaristů Pepeho a Angela Romerových, které doprovázel slavný anglický komorní orchestr Akademie svatého Martina v Polích. Dále nám v našem dopoledním vysílání zaspívá rumunská sopranistka Angela Georgiu, uznávaná interpretka Tosky, která právě árii z této Pucciniho opery zaspívá za doprovodu Prague Philharmonie, a bude to slavná árie Visi d'arte, visi d'amore.
1: Ladíte Klasik Praha.

Tak to byla slavná árie Visi d'arte z Pucciniho opery Tosca, kterou nám na této nahrávce zpívala známá rumunská sopranistka Angela Georgiou, doprovázená pražským orchestrem Prague Philharmonia pod taktovkou dirigenta Emanuela Vioma. Tosca je samozřejmě stálicí mnoha operních jevišť tady v Praze. Ve Státní opeře si na ní třeba můžete v tomto měsíci zajít už v sobotu 23. května nebo pak další sobotu 30. května, v obou případech od 18. hodin. No a my opět uslyšíme klavírní koncert, bude to Felix Mendelssohn Bartholdy a jeho klavírní koncert číslo 2 D-moll. Jeho třetí větu nám pod taktovkou dirigenta Richarda Šajího zahraje orchestr, v jehož čele sám Mendelssohn kdysi stál, orchestr lipského Gewandhausu, a na piano bude solo hrát Salim Aškar.

Na Klasik Praha teď dozněla Mendelsonova hudba, energická třetí věta z jeho klavírního koncertu číslo 2 D-moll. Solistou byl pianista Salim Aškar a doprovázel ho orchestr, jehož hudebním ředitelem tehdy se to jmenovalo kapelník, tato funkce, byl svého času i Felix Mendelssohn Bartholdy a nám hrál tento lipský Gewandhaus Orchestr na této nahrávce pod taktovkou dirigenta Ricarda Šajího. Ke klavíru se určitě ještě v průběhu dnešního dopoledního programu vrátíme, třeba nám zahraje francouzskou hudbu pianista Pascal Rože zhruba za půl hodiny. No a teď tu mám hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Bude to Andante z jeho 39. symfonie Es-dur, což je jedna ze tří posledních a podle mnoha názorů vrcholných symfonií Wolfganga Amadea Mozarta. A uslyšíme tuto hudbu zahranou v autentické interpretaci dobově poučeného souboru amsterdamského barokního orchestru, který bude řídit Ton Kopman.

0: Klasik Praha.
1: V mnoha směrech předběhl svou dobu francouzský skladatel a klavírista Erik Satie. Jeho nejznámějšími díly jsou klavírní opusy Gymnopédie, Gnosienne a Vexation či Ballet Parade. Jeho novátorská hudba měla výrazný vliv i na moderní hudební skladatele. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: S jarem se probudila svěžest.
6: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
5: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
6: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
5: Amorino. Umění italského gelata.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
10: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
12: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď 11:30 doposlouchali koncert Prohoboj a orchestr S-dur od Vincenza Belliniho, který se samozřejmě proslavil především jako operní skladatel a jeho operní styl se určitě propsal i do tohoto instrumentálního koncertu, který nám teď zahrál hoboista jménem Hans-Jörg Schellenberger za doprovodu berlínských filharmoniků. Následovat bude smutná, ale krásná arie pocházející z Perslovy opery Dido and Aeneas, česky Dido a Aeneas. Je to možná vůbec nejznámější Perslova melodie. Skladba se jmenuje When I'm Late in Earth, je to árie ze třetího dějství. A my si ji poslechneme z nové nahrávky, která vyšla loni v září a kterou natočila mezzosopranistka Léa Desandre společně s francouzským ansámblem Jupiter a loutnistou Thomasem Danfordem.

Slavnou árii z pera anglického barokního skladatele Henryho Persla When I'm Late in Earth ze třetího dějství opery Dido and Aeneas jsme teď vyslechli v podání mezzosopranistky jménem Lea Desandre, což je velice pozoruhodná pěvkyně mladší generace, která často zpívá s francouzským ansámblem Jupiter. Bylo tomu tak i na nahrávce, kterou jsme teď poslouchali a která vyšla loni v září. Tento francouzský ansámbl vede loutnista Thomas Danford, který se mimochodem letos představí i na Pražském jaru. Budou to dva koncerty v neděli 24. května, jeden od 17 hodin, druhý od 8 hodin v Anežském klášteře. A Thomas Danford tam zahraje hudbu anglického skladatele Johna Dowlanda, což je autor, který má tedy v letošním roce výročí. Připomínáme si, jestli to správně počítám, 400 let od jeho úmrtí. No a my budeme pokračovat teď v našem programu opět něčím svižnějším. Bude to skerco, neboli druhá věta z houslového koncertu Amol Dmitrije Šostakoviče. Koncert, který, jak známo, původně vznikl pro legendárního houslového virtuóza Davida Oistracha. A nám teď solový part zahraje Frank Peter Zimmermann, také skvělý houslista, kterého doprovodí Lapská filharmonie z Hamburku.

Jsou 11:15, toto byla hudba Dmitrije Šostakoviče Scherzo z houslového koncertu a mol, velice temperamentní, energická hudba, kterou nám teď zahrál houslista Frank Peter Zimmermann, doprovázený na této nahrávce Lapskou filharmonií, tedy NDR Elbphilharmonie orchestrem pod taktovkou dirigenta Elena Gilberta. Šostakovičův houslový koncert a mol mimochodem bude hrát třeba i houslista Josef Špaček letos na festivalu Dvořákova Praha. Bude to za doprovodu curišského Tonhalle orchestru 8. září v Rudolfinu od 20 hodin. No a my pokračujeme teď opět něčím klidnějším. Zazní část z cyklu Gnosien francouzského avantgardního skladatele přelomu 19. a 20. století Erika Satieho. První pomalou část tohoto cyklu nám zahraje pianista Pascal Rože a pak se třeba ještě můžete před 11. hodinou těšit na Luciana Pavarottiho a nebo na jednu barokní píseň. Редактор

0: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
1: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
9: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
13: Ladíte Klasik Praha.

Je 11:05 a poslouchali jsme slavnou neapolskou píseň Funiculi Funicula, kterou napsal Luigi Denza u příležitosti otevření lanovky nahoru Vesuv. Tato píseň se také stala předmětem známého právního sporu v hudební historii, protože skladatel Richard Strauss využil nápěv této písně ve své skladbě z Itálie v domnění, že se jedná o neapolskou lidovou píseň, proti čemuž se Luigi Denza tedy právně ohradil. No a my jsme tuto známou melodii poslouchali v podání tenoristy Luciana Pavarottiho, kterého doprovodil orchestr Boloňského obecního divadla. Teď ještě něco z italské barokní tvorby. Bude to dílo skladatelky jménem Isabella Leonarda, která byla řádovou sestrou a zároveň skladatelkou. Za jejího života bylo zveřejněno přes 200 jejich skladeb, což nebylo v té době u ženských skladatelek vůbec běžné. Převážně vokálních, ovšem je zároveň třeba také autorkou první instrumentální publikované skladby napsané ženou. No a my od ní uslyšíme takovou vánoční ukolébavku, je to moteto s názvem Nive Puer, které nám zaspívá altistka Benedetta Mazzucato, doprovázená souborem L'Arpeggiata.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, je 20. května, my jsme přesto poslouchali jednu vánoční skladbu u kolébavku Nive Puer, kterou složila italská barokní skladatelka a řádová sestra z řádu benediktinek Isabella Leonarda. My jsme poslouchali její hudbu v podání altistky Benedetti Mazzucato a souboru L'Arpeggiata, který vydal přesně před 2 lety album zaměřené právě na tvorbu barokních ženských skladatelek z Itálie 17. století. Za chvíli nás čeká hudba Karla Marie von Webera, tento romantický skladatel chvíli působil i v Polsku a právě polští hudebníci nám zahrají jeho hudbu. Bude to solista Marek Drevnovský, doprovázený symfonickým orchestrem Polského národního rozhlasu, a uslyšíme 3. větu Rondo z Weberova klavírního koncertu číslo 2.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Je 10 minut po 11. Vyslechli jsme teď hudbu romantického skladatele Karla Marie von Webera, třetí větu Rondo z klavírního koncertu číslo 2 S dur. Hráli nám polští interpreti, solista Marek Drevnovský a symfonický orchestr Polského národního rozhlasu. A následuje teď pravidelná rubrika Novinka týdne, v níž si představíme skvělé nové album Jakuba Hruši a Bamberských symfoniků.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Čerstvou novinkou týdne na rádiu Klasik Praha je tentokrát album, které vyšlo v pátek 15. května u vydavatelství Deutsche Grammophon. Světoznámý český dirigent Jakub Hruša natočil všech 6 symfonií Bohuslava Martinů s bavorským orchestrem Bamberští symfonikové. V jehož čele stojí už 10. rokem. Symfonie Bohuslava Martinů vznikly všechny v letech 1942 až 53, kdy byl skladatel v exilu ve Spojených státech amerických. Výjimku tvoří 6. symfonie, kterou dokončil v Paříži, a téměř všechny tyto jeho symfonie také vznikly na objednávku amerických orchestrů, nejčastěji bostonských symfoniků, ale i clevelandského a filadelfského orchestru, a byly jimi ve Spojených státech premiérovány. Výjimku tvoří symfonie číslo 5, kterou Martinů věnoval České filharmonii a která byla premiérována Rafaelem Kubelíkem na Pražském jaru v roce 1947. Tato nová nahrávka symfonií Bohuslava Martinů v podání Jakuba Hruši a Bamberských symfoniků už sklízí celosvětově nadšené recenze. Britský deník Guardian ji udělil v recenzi 5 hvězdiček z 5 a označil toto první vydání symfonií Bohuslava Martinů u Deutsche Grammophon za památný den. Jako hudební ukázku z této nové nahrávky uslyšíme první větu symfonie číslo 4. Hrají Bamberští symfonikové a diriguje Jakub Hruša.
3: Tady je Jakub Hruša, zdravím srdečně všechny posluchače rádia Klasik Praha a přeji příjemný poslech.

Tak to byla hudba Bohuslava Martinů, skvělá nová nahrávka kompletních symfonií tohoto skladatele v podání Jakuba Hruši a Bamberských symfoniků, která vyšla teprve před pár dny, 15. května, ale už po celém světě sklízí nadšené recenze. My jsme slyšeli první větu z Martinů symfonie číslo 4 a více o této nové nahrávce se můžete jako obvykle dočíst i na našich webových stránkách. Dále nás čeká filmová hudba Nina Roty, italského skladatele, pak třeba také Mendelssohn, Beethoven, Telemann nebo francouzská opera. To vše zazní už v nejbližších minutách, tedy ještě před 12. tady na frekvenci 98,7.

0: Klasik Praha.
1: Dalším hostem pravidelného pořadu Hudba v miléniu bude mezinárodně úspěšný český tenorista Pavel Černoch. O svých současných aktivitách doma i v zahraničí, o pěvecké technice, výslovnosti i připravovaném novém albu pohovoří v premiéře 26. května od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Dvě minuty po půl dvanácté rozněla hudba Ludwiga van Beethovena. Opět jsme slyšeli pianistu Salima Aškara, který už nám hrál Mendelssohnovu hudbu v našem vysílání v minulé hodině. Tentokrát se tedy představil s Beethovenovou hudbou, zahrál finále z páté klavírní sonáty C-moll. Dále trocha barokní hudby Alessandro Marcello Benátský, barokní autor, bratr rovněž známého skladatele Benedetta Marcella, a krásná druhá věta z jeho hobojového koncertu, kterou nám teď zahraje německý virtuos Albrecht Mayer, doprovázený na této nahrávce souborem New Seasons Ensemble.
1: Hallo, hier ist Albrecht Mayer, der Oboist aus Berlin. Es ist mir eine große Freude, hier bei Ihnen sein zu dürfen beim Radio Klassik Praha.

To byla hudba barokního skladatele Alessandra Marcella. Pomalá věta z jeho hobojového koncertu D moll. Solo hrál Albrecht Mayer a doprovázel soubor New Seasons Ensemble. Dále uslyšíme v našem dopoledním vysílání opět Mendelsona. Tentokrát to bude jeho slavná scénická hudba k Shakespeareově hře Sen noci svatojánské. Dlouhou předehru z této Mendelsonovy scénické hudby nám na nahrávce zahraje symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou světově úspěšného českého dirigenta Rafaela Kubelíka. No a dále pak předpolednem ještě uslyšíme třeba také slavný květinový duet z opery Lakmé a nebo hudbu Georga Filipa Telemana. To vše máme připraveno tedy ještě před 12. tady na frekvenci 98,7 FM a teď už Sen noci svatojánské s Rafaelem Kubelíkem a symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
5: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu Georga Filipa Telemana, svižnou část Skaramuš z jeho uvertýry B-dur v úpravě pro cymbálovku. Nahrávka souboru Il Suonar Parlante pod vedením Vittoria Gielmiho, k níž byli přizváni i slovenští hudebníci, třeba houslista Stanislav Palůch, vyšla v roce 2018 na CD s názvem Gypsy Barok. A pokud se vám líbí takovéto cymbálovkové úpravy klasické hudby, můžete si ještě třeba poslechnout reprízy aktuálního pořadu Hudba v miléniu. Jehož hosty byli členové souboru Muse Equality, který se věnuje podobnému žánru, propojuje klasiku s folklorem, a i s hudebními ukázkami si rozhovor s nimi můžete ještě v reprízách naladit v pátek ve 22 hodin nebo v sobotu od 11 dopoledne. Bez hudby ho najdete také na internetu. No a my uzavřeme dnešní dopolední vysílání tímto slavným květinovým duetem z opery Lakmé francouzského skladatele Léa Delibes. Zaspívají nám dvě mezinárodně úspěšné sopranistky Priti Yende a Nadine Sierra.

0: Krátce před polednem zazněla na Klasik Praha hudba Lea Delíba, slyšeli jsme krásný květinový duet, slavnou melodii z opery Lakme, kterou nám zaspívali sopranistky Pretty Yende a Nadine Sierra. Byla to ukázka z jejich společného alba vydaného v předloňském roce, které natočili za doprovodu orchestru Le Frivolité Parisienne. A byla to tedy také poslední skladba dnešního dopoledního programu v operním duchu, ale ještě budeme pokračovat, protože za chvíli zazní předehra Krosinyho opeře Lazebník sevilský. A pak bude následovat náš odpolední program, kterým vás dnes 20. května bude provázet Mirka Časarová. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám krásnou středu, třeba ve společnosti našeho vysílání, a zítra v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou se budu těšit na slyšenou.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na Radio Klasik Praha nám dozněla předehra k opeře Lazebník sevilský z pera Joaquina Rossiniho. Gaetano de Logu řídil Českou filharmonii. Máme přesně 8 minut po 12. hodině a začíná nám odpolední vysílání dnes až do 19. hodiny s Mirkou Časarovou. Dnes máme středu 20. května a popřejte k svátku vše nejlepším. Vše nejlepší zbyškům, tak... A co budeme poslouchat například v této hodince na Radio Klasik Praha, tak bude tu meditace z opery Thais, Gilles Masnéta, arie z opery Troubadour, Giuseppe Verdiho, či klavírní koncert číslo 5 Camille Saint-Saëns. Po Joaquinu Rossinim teď navážeme, máme tu Antoana Boezeta a Naše duše volné a šťastné. Skladba, kterou si poslechneme v podání souboru Le Poème Harmonique, jež řídí Vincent de Mastre.

Salezeta, kterou jsme poslouchali v podání souboru Le Poème Harmonique. Francouzský soubor, který založil v roce 1998 loutnista Vincent de Master. A teď se ocitneme u fontány a vyslechneme si polonézu. Scéna s tímto názvem je z díla Boris Gonudov, který napsal Sergej Prokofjev. Neme Jervy řídí Skotský národní orchestr.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
13: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Na Radio Klasik Praha dozněla meditace z opery Thais z pera Žila Masneta. Lawrence Foster řídil Abbey Road Ensemble a na housle hrál Itzhak Perlman. V operním světě ještě chviličku zůstaneme a teď se bude i zpívat. Máme tu árii z opery Troubadour Di Quella Pira od Giuseppe Verdiho. Zpívá tenorista Joseph Calleja.

Španělsko 15. století, tak právě tam a tehdy se odehrává děj opery Trubadur, kterou napsal Giuseppe Verdi v roce 1853. Dozněla nám árie z této opery Di quella pera. Manlíkem byl Joseph Calleja a poslouchali jsme Orchestra de la Comunitat Valenciana, které řídil Ramon Tebar. Teď nás čeká druhá věta Andante z koncertu pro klavír a orchestr číslo 5, takzvaný egyptský od Camille Saint-Saense. Emmanuel Krivin řídí Orchestre National de France, na klavír hraje Bertrand Chamaillou.

Minutku před 3:15 jsme se vydali do Egypta, a to díky hudbě Camille Saint-Saense a jeho klavírnímu koncertu s pořadovým číslem 5, z něhož nám zazněla druhá věta Andante. Poslouchali jsme nahrávku Orchestre National de France, který řídil Emmanuel Krivin, na klavír hrál Bertrand Chamaillou. Blíží se nám 13. hodina, kdy to budou zprávy. Do té doby ještě hudba Giuseppe Verdiho, Ericha Wolfganga Korngolda. A nebo jako například teď, žik z koncertu Adur pro loutnu, housle a violu da Gampa od Jana Antonína Lossiho. Budeme poslouchat soubor Och, ansámbl, který řídí Martina Pastuška.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Na Radio Klasik Praha nám právě doznělo Preludium a serenáda s pantonymy Der Schneemann od Ericha Wolfganga Korngolda. Alexander Schelly řídil královskou štokholmskou filharmonii, na housle hrál Daniel Hope. My jsme těsně před 13. hodinou, za 7 minut tu budou zprávy, po zprávách pak Benjamin Britten, biblické písně Antonína Dvořáka či téma z filmu Neúplatní Ennia Morriconeho. Tuto hodinu pak uzavřeme koncertní parafrází na kvartet z opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho v úpravě Ference Lista. Na klavír hraje Miroslav Sekera.

0: Skončila koncertní parafráze na kvartet z opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho. V úpravě Ference Lista hrál Miroslav Sekera. Máme přesně minutu po 13. a jsou tu dnešní zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Litevská armáda ve středu ráno vyzvala obyvatele ve Vilniuském kraji, aby se uchýlili do krytu poté, co byl na hranicích s Litvou spatřen dron. Do krytu se uchýlil například prezident Gitanas Nauseda a členové prezidentské kanceláře. Úřady také uzavřely vzdušný prostor nad Vilniusem. Americký lékař, u něhož je podezření na možnou nákazu ebolou, dorazí do České republiky ve středu večer soukromým letem na pražské ruzyňské letiště. Let zajistí Spojené státy. Pacient bude umístěn na 3 týdny do karantény. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. S přijetím dalších osob nepočítá. Odcizená lebka svaté Zdislavy se do chrámu v Jablonném Podještědí měla vrátit v sobotu 30. května. Ve stejný den se slaví liturgický svátek svaté Zdislavy a v Jablonném bude probíhat hlavní pouť letošní sezony. Knihovně Václava Havla hrozí zánik, končí klíčoví lidé i dary od miliardáře. Poté, co odešel hlavní sponzor Zdeněk Bakala, plánuje skončit celý tým instituce. Rozbuškou změn mají být i vize ředitele knihovny Tomáše Sedláčka. A jaké je dnešní počasí? Oblačno až polojasno, zprvu jen na západě a ojediněle, ale během dne postupně pak v rámci celého území bude místy déšť nebo přeháňky, výjimečně bouřky. Na západě budou srážky četnější. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy o 13. a my pokračujeme hudbou Benjamina Britna. Je tu Pasakália z jeho houslového koncertu.
1: Jsme Klasik Praha.

To byla třetí část s názvem Pasacaglia z koncertu pro housle a orchestra Benjamina Britena. Tento houslový koncert Benjamin Britten napsal v roce 1939, kdy pobýval v Severní Americe. Jakub Hruša řídil symfonický orchestr Bavorského rozhlasu a na housle hrála Isabel Faust. Toto album, kde je nahrán tento koncert, získalo mimo jiné prestižní cenu časopisu Gramofon. Bože, bože, píseň novou, tak to je pátá z biblických písní Antonína Dvořáka. Poslechneme si tedy orchestrální verzi, kdy budeme poslouchat Českou filharmonii pod taktovkou Jiřího Bělohlávka, zpívá basista Jan Martiník.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénáristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
4: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
4: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
4: Amorino. Umění italského gelata.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Je Klasik Praha.

God Help Me a koncertní árie, kterou napsal Johann Teile. Poslouchali jsme podání souboru L'arpeggiata a zpíval kontratenorista Filip Žarusky. Já mám teď pro vás pozvánku na 30. května, což je sobota příštího týdne, v 16 hodin do kostela svatých Šimona a Judy na velkou zoologickou fantazii pro dva klavíry a komorní soubor Camille Saint-Saëns, zkrátka Karneval zvířat. Ten je plný neočekávaných zvratů a překvapení. Příchod krále zvířat naplní sál napětím, co bude dál. Kohouta a slepice by nikdo nečekal. Proplujeme také akváriem, proletíme voliérou. Možná vás vyděsí divoký tanec fosílií, ale nakonec se před velkým finále vše uklidní s tancem Bílé labutě. Mezi zvířaty se také objeví dva klavíristé. Právem? Nechte se překvapit. Ojedinělé představení s maskami spojí prvky divadla i tance a především uvede naše mladé posluchače do fantastického světa hudby. A na koho se můžete těšit? Na členy pražských symfoniků, na klavíristy Karla Vrtišku a Stanislava Galina, v režii a s moderátorem Filipem Jevičem, v maskách Barbory Voldrábové a v překladu Jiřího Weinbergera. Tedy 30. května v 16 hodin kostel svatých Šimona a Judy. Camille Saint-Saëns a jeho Karneval zvířat. A teď tu máme rychlou trič-trač polku Johanna Strause. Wolfgang Grass řídí Europa Symphony.

S bryskním tempem zněla Trič trač polka Johanna Strause, kterou jsme poslouchali v nahrávce Europa Symphony, jež řídil Wolfgang Gräß. A teď se vydáme do přístavu El Puerto ze svity Iberia Isaaca Albenise. Dalaský symfonický orchestr řídí Eduardo Mata.

10 minut po půl druhé jsme se ocitli v přístavu. Byla tu čtvrtá část ze svity Iberia Isaaca Albenisa. Dalaský symfonický orchestr řídil Eduardo Mata. A teď je ten pravý čas na filmovou hudbu. Ocitáme se v roce 1987 a to je doba, kdy byl natočen film Neúplatní s hudbou Ennia Morriconeho. Ten také v této nahrávce řídí Mnichovský rozhlasový orchestr. Posloucháme živou nahrávku z koncertu z roku 2004, kde Ennio Morricone dirigoval své vlastní filmové melodie.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
8: A tomu říkáte problém?
10: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
17: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
18: Jsme Klasik Praha.

Tak to bylo Ostinato z St. Paul Suite od Gustava Holsta. Poslouchali jsme London Concertante Chamber Ensemble. Nám se přiblížila 14. hodina, v příští hodině se můžete těšit na symfonii G-dur Johanna Friedricha Reicharta, bude tu hudba Bohuslava Martinů, Claude Debussyho a nebo také houslová sonáta Antonína Dvořáka. A když jsme u toho, u těch pozvánek, tak si pojďme říct, na co se můžete těšit dnešní večer na Radio Klasik Praha. V 19 hodin je tu dnes premiéra pořadu Hudba stříbrného plátna a Nikola Bojčev se bude věnovat snímkům s čarodějnickou tématikou. Takže zazní soundtrack z filmu Čarodějky z Eastwicku, ale také hudba z romantické americké komedie Magická posedlost, příběhu Harryho Pottera či ságy Pán prstenů. Ve 20 hodin pak koncert bez smokingu a dnes s hudbou Josefa Haydna zazní celkem 3 jeho symfonie. A budeme poslouchat nahrávku Royal Northern Symphonia, které bude řídit Rebecca Miller. A ve 22 hodin repríza pořadu Hudba podle kalendáře. Martina Klausová se bude věnovat nejhranějšímu autoru své doby, kterým byl německý skladatel, varhaník, klavírista a dirigent Max Reger. Tak to byla pozvánka pro dnešní večer a než nám odbije 14. máme tu skerco číslo 1 H-moll Frederika Chopina. Na klavír hraje Martin Kasík.

0: Skerco číslo 1 H-moll, dílo Friderika Chopina, které nám na klavír zahrál Martin Kasík. Před námi je přesně 14 hodin a my budeme pokračovat andantínem ze symfonie G-dur Johanna Friedricha Reicharta.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla druhá věta Andantino ze symfonie G-dur Johanna Friedricha Reicharta. Poslouchali jsme soubor The New Dutch Academy, který řídil Simon Murphy. A teď nás čeká třetí věta z violončelového koncertu číslo 1 Bohuslava Martinu. Tomáš Brauner řídí Plzeňskou filharmonii, na violončelo hraje Petr Nouzovský.

11 minut po 14. hodině doznělo Allegro, třetí věta z koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 Bohuslava Martinů. Tomáš Brauner řídil Plzeňskou filharmonii, na violončelo hrál Petr Nouzovský. Máme odpoledne a tak si teď to odpoledne užijeme s Faunem. Je tu preludium k Faunově odpoledni Claude Debussyho. Tuto skladbu budeme poslouchat v úpravě pro dva klavíry. Na ty budou hrát Marta Archerič a Steven Kovačevič.

0: Slovenském byly odměněni klavíristka Marta Archerič a klavírista Steven Kovačevič, a to za především niterné vytvoření nálady impresionistické ve skladbě Claude Debussyho, jeho preludiu k Faunově odpolední, které jsme poslouchali v úpravě pro dva klavíry. Za pár vteřin se dozvíte, kdo bude mým hostem v pořadu Na osobní notu s premiérou tuto sobotu 23. května. A pak už tu bude mladičký Cherubino. Non so più cosa son, cosa faccio. Nevím sám, co se děje a kým vlastně jsem. Tyto pochyby bude o sobě vyjadřovat mezzosopranistka Magdalena Kožena. Postavě Cherubina, opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Klasik Praha.
0: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Co čteš, mami?
4: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: S jarem se probudila svěžest.
7: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
6: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
7: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
6: Amorino. Umění italského gelata.
8: Šakalí léta, pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
14: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
15: Dobrý den, já jsem Magdalena Kožená. Posloucháte rádio Klasik.

Poslouchali jsme árii mladíčkého Cherubína z opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívala mezzosopranistka Magdalena Kožená, Simon Rattle řídil Orchestra of the Age of Enlightenment. A pokud se chcete na Figarovu svatbu podívat osobně, tak v divadle FX Šaldy v Liberci právě teď vzniká nová inscenace. Premiéry budou příští týden, premiéra je 29. května, což je, pokud se nepletu, sobota příštího týdne. Tuto operu tam zrovna hudebně nastudovává Paolo Gatto, proběhne v režii Kateřiny Duškové a v hlavních rolích se představí basista Josef Kovačič, Jiří Brikler či Magdalena Rovenská jako Zuzanka Karolína Levková. V květnu 2026, tedy letos, uplyne totiž přesně 240 let od světové premiéry této opery ve Vídni. Ale Mozartova genialita je zárukou, že ani po více než 200 letech toto dílo nestratilo nic ze svého půvabu a často i aktuálnosti. Tak to byla pozvánka do Liberce na Figarovu svatbu. A teď tu máme Antonína Dvořáka, jeho houslovou sonátu F-dur. Poslechneme si první větu. Na housle hraje Jiří Vodička, na klavír David Mareček.

Dozněla první věta Allegro Manon Troppo ze sonáty pro housle a klavír F-dur Antonína Dvořáka. Sonáta z roku 1880 a určitě není bez zajímavosti, že jde o jediné Dvořákovo dochované dílo s označením sonáta. Na housle nám hrál Jiří Vodička, na klavír David Mareček. A teď tu máme dětský koutek. Z této svity si poslechneme část Dr. Gradus ad Parnassum od Claude Debussyho.

Tak to byl dětský koutek Claude Debussyho z této svity. Zazněla část Doktor Gradus ad Parnassum. Poslouchali jsme Státní filharmonii Košice, kterou řídil Petr Breiner a na kytaru hrál Gerald Garcia. U strun chviličku zůstaneme, ale bude tu harfa. Máme tu první větu z koncertu D-dur Antonia Vivaldiho. Posloucháme soubor L'Arte del Mondo a na harfu Xavier de Maistre.

0: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
3: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
12: Posloucháte Klasik Praha.

Intermezzo symfonico z opery Sedlák Kavalír Pietra Mascagniho. Poslouchali jsme nahrávku Philharmonia Orchestra, kterou řídil Giuseppe Sinopoli. Už jen jedna skladba nás dělí od 15. hodiny. Po 15. hodině tu bude rondo pro čtyřruční klavír Adur France Schuberta, také ohňová symfonie Josefa Haydna či svita z opery Malý princ Rachel Portmanové. V této hodince nám zbývá čas ještě pro předehru k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Zdeněk Košler řídí Českou filharmonii.

0: Jedna z nejkrásnějších oper, Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. K tomuto dílu jsme poslouchali její předehru, a to v nahrávce České filharmonie, kterou řídil Zdeněk Košler. Máme 15. hodinu a na Radio Klasik Praha nás teď čeká rondo pro čtyřruční klavír A-dur France Schuberta. Ze společného alba pochází toto dílo, společného alba Schubert Four Hands, kde dva světoví klavíristé hrají Schubertovy čtyřruční skladby. A kdože jsou ti dva světoví klavíristé? Bertrand Chamaillou a Live Uwe Antsnes.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Na Radio Klasik Praha doznělo rondo pro čtyřruční klavír Adur France Schuberta. Poslouchali jsme interpretaci dvou světových klavíristů. Na klavír hrál Nor Life Uwe Ansnes a Francouz Bertrand Chamayou. A teď tu máme ohnivou symfonii Josefa Haydna. Z této symfonie číslo 59 si poslechneme finální čtvrtou větu.

Její dvouaktová dětská opera Malý princ z roku 2003 je podle slavné Exupéryho předlohy a svou premiéru měla v Justnu. Vy se na ní můžete těšit letos v létě na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, kde tuto operu připravuje se svým týmem režisér Tomáš Ondřej Pilař se svým Jihočeským divadlem. My si poslechneme nahrávku Filharmoniku města Prahy, které řídí Ben Palmer a na housle hraje Ester Abrami.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl nabízí hudbu poklidného plynutí a lahodného zvuku renesančních nástrojů. Fantazie od Eustache du Corroy v nahrávce souboru Esperion 20 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem. Poslouchat můžete v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
4: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
5: Těší se na vás Jiří Bárta.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun, a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchači?
9: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
8: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
9: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně si děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
8: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčin.cz.
10: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčin.cz.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
13: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
13: Kaufland.
2: Posloucháte Klasik Praha.

to bylo třetí věta rondo z koncertu pro klavír a orchestr F-dur Vojtěcha Jírovce. Vojtěch Matyáš Jírovec byl český skladatel období klasicismu, pocházel z Českých Budějovic, ale prosadil se v zahraničí, působil ve Vídni, Itálii i Londýně, přátelil se s Josefem Haydnem a nesl rakev na pohřbu Ludvíka van Beethovena. Jeho hudbu jsme poslouchali v nahrávce London Mozart Players, které řídil Howard Griffiths a na klavír hrál Julian Trevelyan. Máme minutku po půl čtvrté a před námi je první věta z houslového koncertu D-moll Richarda Strausse. Petr Popelka řídí vídeňské symfoniky, na housle hraje Renaud Capison.

0: Poslouchali jsme první větu z raného díla Richarda Strausse, jeho houslový koncert v D-moll, který napsal ve svých 18 letech, není hráván tak často. My jsme každopádně poslouchali nahrávku vídeňských symfoniků, které řídil Petr Popelka a na housle hrál Reno Capison. Nám se blíží 16. hodina, po 16. to bude mexický tanec George Gershwina, či jeho bojový koncert Františka Xavera Richtera a také neapolská lidová píseň Non ti scorda di me, nebo také naše novinka týdne, kterou je čerstvá nahrávka bamberských symfoniků s Jakubem Hrušou a hudbou Bohuslava Martinu. Za malou chviličku tu máme Sfere fermate, Sigismonda Dindia a soubor L'arpeggiata.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Ladíte Klasik Praha.

Tak to byla skladba od autora přelomu baroka a renesance, současníka Monteverdiho, Sigismonda Dindia. Ten spolupracoval se souborem L'Arpeggiata a zpíval v aranžuji Kristiny Pluhar skladbu Sfere Fermate. Zpíval ji mužský soprán Bruno Dessa. Poslední skladbou v této vysílací hodině je romance Geralda Finciho. Budeme poslouchat London Concertante Chamber Ensemble.

0: Nádherná romance od anglického skladatele Geralda Finciho. Poslouchali jsme ji v podání London Concertante Chamber Ensemble. Mezitím se nám na hodinách přehoupla další hodinka. Máme tu 16 hodin a vy posloucháte Radio Klasik Praha, kde začíná podvečerní vysílání. Pokračujeme hudbou George Gershwina, je tu jeho Mexický tanec.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Tak to byl mexický tanec George Gershwina a Cincinnati Pops Orchestra, které řídil Erich Kunzel. Máme 5:05 a nás čeká naše pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Čerstvou novinkou týdne na rádiu Klasik Praha je tentokrát album, které vyšlo v pátek 15. května u vydavatelství Deutsche Grammophon. Světoznámý český dirigent Jakub Hruša natočil všech 6 symfonií Bohuslava Martinů s bavorským orchestrem Bamberští symfonikové. V jeho čele stojí už 10. rokem. Symfonie Bohuslava Martinů vznikly v letech 1942 až 1953, kdy byl skladatel v exilu ve Spojených státech amerických, s výjimkou symfonie číslo 6, takzvané symfonické fantazie, kterou dokončil v Paříži. Téměř všechny také vznikly na objednávku amerických orchestrů, nejčastěji bostonských symfoniků, ale i clevelandského a filadelfského orchestru a byly jimi premiérovány. Výjimku tvoří symfonie číslo 5, kterou Martinů věnoval České filharmonii a byla premiérována Rafaelem Kubelíkem na pražském jaru 1947. Britský deník Guardian udělil nové nahrávce v recenzi 5 hvězdiček z 5. Pochválil Hrušova tempa, práci s detaily ve zvukové struktuře orchestru a celkově přesvědčivé interpretační pojetí. První vydání souborné nahrávky těchto symfonií Bohuslava Martinů u Deutsche Grammophon je podle Guardianu památným dnem. Jako hudební ukázku uslyšíme první větu ze symfonie číslo 4. Hrají Bamberští symfonikové, diriguje Jakub Hruša.

Tak to byla první věta ze 4. symfonie Bohuslava Martinů. Poslouchali jsme nahrávku bamberských symfoniků, které dirigoval Jakub Hruša, a poslouchali jsme tak ukázku z jejich nového CD, které vyšlo u Deutsche Grammophon v pátek 15. května a přináší hudbu Bohuslava Martinů. To byla naše novinka týdne. Nyní je před námi třetí věta vyváče z koncertu pro hoboj a orchestr F-dur Františka Xavera Richtera. Roman Válek, řídí Czech Ensemble Barok Orchestra, na barokní hoboj hraje Luise Haug.

Dozněla třetí věta Viváče z koncertu pro hoboj a orchestr F-dur Františka Xavera Richtera. Roman Válek řídil Czech Ensemble Barok Orchestra, na barokní hoboj hrála Louise Hauk. Teď tu máme lidovou píseň, ale bude to lidová píseň z Neapole, Non ti scordar di me, nezapomeň na mě. Píseň zazní v podání tenoristy Juana Diego Floreze.

0: Klasik Praha.
1: V Maratově ulici v Petrohradě měl 20 let svůj domov Dmitrij Šostakovič. Napsal tady svá raná díla a dnes ho tu připomínají jeho osobní věci, nábytek, partitury i klavír. Upomínky na slavného ruského skladatele najdeme i v Šostakovičově centru v Paříži. Po Šostakovičových stopách se vypravíme

0: dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
7: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Tady se vám blíží splátečka a další.
13: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Tohle je Klasik Praha.

Nadšený potlesk vyvolalo preludium číslo 2 Sergeje Rachmaninova v podání klavíristy Martina Kasíka. Za 2 minuty je 5:30 a před námi je hudba Josefa Haydna. První věta z jeho Oxfordské symfonie číslo 92 G-dur.

Poslouchali jsme první větu ze symfonie číslo 92 G-dur, takzvaná Oxfordská od Josefa Haydna. Sigiswald Kuijken řídil Le Petit Band. Mám mě rád? Tak to se bude ptát mezzosopranistka Joyce DiDonato. A to v písni Will He Like Me? Nebo bude mě mít rád vlastně Will He Like Me? V písni z muzikálu She Loves Me od Jerryho Bocka.

George a Amálie, zaměstnanci budapešského obchodu, kteří se v práci dost nesnáší, aniž by věděli, že jsou tajní přátelé na seznamce, kde si dopisují a kde se do sebe zamilují. Tak to je tak zhruba nastíněn děj muzikálu She Loves Me s hudbou Jerryho Bocka a texty písní o Sheldona Harnicka. Z tohoto muzikálu jsme slyšeli píseň Will He Like Me v podání mezzosopranistky Joyce DiDonato. A my tu teď máme druhou větu ze symfonie číslo 5 d-mol Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Takzvanou reformační nám zahraje Londýnský symfonický orchestr, který řídí Alfred Scholz.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte AAA Realitní fond CZ.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebej ho! Nic tě neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.

Tak to byla árie titulní postavy z prvního dějství opery Antigono, Tu min volasti un regno, od Antonia Maria Mazzoniho, italského skladatele vrcholného baroka, který psal opery převážně na libreta Pietra Metastázia, což je tedy případ i této opery. Árie s tříoktávovým rozsahem nám zaspíval takzvaný baritenorista Michael Spires a společně s ním jsme poslouchali soubor Il Pomodoro, který řídil Francesco Corti. Za 4 minutky je 17 hodin a my tu ještě máme setkání s dívkou s Ipanemi. Skladbu Antonia Carloše Jobima nám zahraje kytarista Miloš Karadaglič.

0: Tak to byla Dívka s Ipanemi od Antonia Carloše Jobima. Na kytaru hrál Miloš Kardaglič. Je 17 hodin, vy posloucháte Radio Klasik Praha a pokračujeme s Maurisem Ravelem. Je tu jeho klavírní koncert G-dur, ze kterého si poslechneme třetí část.
1: Máte naladěno Radio Klasik Praha.

Poslouchali jsme třetí větu Presto z koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela. Jurij Simonov řídil Českou filharmonii a klavír absolutně ovládl a potlesk si naprosto zasloužil Ivan Moravec. Teď jsou 4 minutky po 17. a nás čeká symfonie číslo 4 F-moll Petra Iljiče Čajkovského. V podání České filharmonie se Semjonem Byčkovem si poslechneme druhou větu.

Poslouchali jsme čtvrtou symfonii Petra Iljiče Čajkovského, ze které nám zněla druhá věta Andantino in modo di canzona. Semjon Byčkov řídil Českou filharmonii. A teď tu máme českou hudbu a Leoše Janáčka. Zazní třetí věta Viváče z jeho sextetu pro dechové kvinteto a basklarinet s názvem Mládí. Hraje Belfiato kvintet na basklarinet Jindřich Pavliš.

0: Tak to byla třetí část Viváče ze sextetu pro dechové kvinteto a basklarinet. Mládí, skladba, která vznikla v červenci roku 1924. A to, když ji napsal Leoš Janáček, poslouchali jsme soubor Belfiato kvintet, na basklarinet hrál Jindřich Pavliš. Za malou chvíli tu už bude Ragtime z pěti pitoresek Ervína Schulhoffa, ale ještě předtím se dozvíte téma pořadu Hudba podle kalendáře s páteční premiérou 22. května.
1: Klasik Praha.
2: V mnoha směrech předběhl svou dobu francouzský skladatel a klavírista Erik Satie. Jeho nejznámějšími díly jsou klavírní opusy Gymnopédie Gnosienne a Vexation či Ballet Parade. Jeho novátorská hudba měla výrazný vliv i na moderní hudební skladatele. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
9: Kaufland.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já,
11: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční.

0: nabídce.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha.

Tak to byla ragtime z takzvaných pěti pitoresek Ervina Schulhoffa. Na klavír hrál Tomáš Výšek. Po téměř 35 letech se na pražské jaro 31. května vrátí jedno z nejlepších německých symfonických těles. Berlínský think tank Deutsches Symphonieorchester Berlin, ale tentokrát s českým dirigentem Tomášem Hanusem. Ten v únoru oznámil svůj senzační podzimní debut v Metropolitní opeře a stvrdil tím svou pozici jednoho z celosvětově nejvyhledávanějších českých dirigentů. Na pražském jaru společně uvedou dvě mimořádná díla. Nejdrzejší a nejodvážnější šestou symfonii Antona Brucknera a slavný Šostakovičův koncert pro violončelo a orchestr číslo 1, který zahraje vítěz soutěže Pražské jaro 2025 Yuya Mizuno. Jestli se dá u Brucknera mluvit o pop music, tak šestá je někdy až takový brucknerovský popík, samozřejmě velmi vkusný, říká o druhé skladbě večera Tomáš Hanus. Bruckner umí dojmout k slzám a v jeho skladbách je něco nesmírně pravdivého, bezelstného. Nevidím v nich žádný emocionální kalkul, že by jako komponista cílil na neúspěch, na nějaké vykalkulované vrcholy, dodává. Večer otevře energický Šostakovičův první čelový koncert. Skladba, jež pracuje se skladatelovými iniciály DSCH. V závěrečné větě ironicky cituje Stalinovu oblíbenou píseň Suliko a dnes patří jednoznačně k nejpopulárnějším dílům svého autora. Yuya Mizuno ji zahraje na vzácný nástroj Pietra Giacoma Rogeriho z roku 1730. Jedinečný koncert se znamenitou dramaturgií i obsazením zazní na pražském jaru 31. května ve Smetanově síni obecního domu. Tak to byla pozvánka na příští neděli a my tu teď máme první větu z violového koncertu Bály Bartoka. Vladimír Jurovský řídí Londýnskou filharmonii, na violu hraje David Aaron Carpenter.

Dozněla první věta moderátor z koncertu pro violu a orchestr Bély Bartoka. Vladimír Jurovský řídil londýnskou filharmonii a na violu hrál David Aaron Carpenter. Violu vystřídá klavír, máme tu klavírní koncert, a to z pera Nikolaje Rimského-Korsakova. Poslechneme si druhou větu v nahrávce Royal Philharmonic Orchestra, které řídí Gilbert Levine. Na klavír hraje Jeffrey Campbell.

0: Dozněla druhá věta z koncertu pro klavír a orchestr Nikolaje Rimského-Korsakova. Gilbert Levine řídil Royal Philharmonic Orchestra, na klavír hrál Jeffrey Campbell. Jaká hudba z jakých filmů se bude hrát dnes v 19 hodin v premiéře pořadu Hudba stříbrného plátna, se dozvíte za pár okamžiků a pak už to bude dechový kvintet Karla Nielsena.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze ihned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme menuet, druhou větu z dechového kvintetu nejvýznamnějšího dánského skladatele Karla Nielsena a jeho dechový kvintet z roku 1922 patří k nejhranějším dílům pro toto obsazení. My jsme slyšeli nahrávku Belfiat kvintetu. 18. hodina to už bude za chvíli, sní také poslední zprávy, ale ještě předtím je tu poutník Fantazie C-dur France Schuberta v aranži Ference Lista. Poslechneme si první větu, na klavír hraje Jorge Bolet.

0: Tak to byla úvodní věta z Fantazie C-dur France Schuberta. Poslouchali jsme tuto skladbu v aranži Ference Lista a v nahrávce Londýnské filharmonie, kterou řídil Georg Scholty. Na klavír hrál Jorge Bolet. Je tu 18 hodin a tak tedy zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Hormuzským průlivem ve středu propluly tři supertankery, které měly na palubě dohromady 6 milionů barelů ropy, určené pro asijský trh. Ukazují to data o pohybu nákladních lodí. Tyto tankery po začátku americko-izraelských útoků na Irán a následné blokádě průlivu strávily v Perském zálivu více než 2 měsíce. Evropský parlament ve středu zvýšil tlak na Slovensko a schválil další rezoluci vůči vládě Roberta Fica. Europoslanci v ní varují před zhoršováním stavu demokracie, právního státu i dodržování základních práv a znovu vyzvali Evropskou komisi, aby zvážila zmrazení čerpání evropských fondů pro Bratislavu. Šéf výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody se nechal slyšet, že se jedná o poslední varování. Český řidič kamionu na západě Německa přehlédl jiné brzdící nákladní vozidlo a narazil do něj. Nehoda v úterý odpoledne na několik hodin uzavřela dálnici A1 na Kolín nad Rýnem. 62-letý český řidič utrpěl lehké zranění, lehce zraněn byl i jeho maďarský kolega. Dálnice A1 zůstala zavřená asi 6 hodin. Více než miliardové škody očekávají letos sadaři, jimž znovu pomrzla úroda. Zásah přírody nebude patrně tak rozsáhlý jako na jaře roku 2024, kdy škody dosáhly 1,45 miliardy korun, ale i tak se mnozí pěstitelé letošní sklizně nedočkají. Zásadní škody jsou u jabloní. Již zítra se odehraje nová premiéra inscenace Hráč v Ostravě. Hráč od Sergeje Prokofieva v divadle Antonína Dvořáka, opera o 4 jednáních a 6 obrazech v revidované verzi z roku 1927. Libreto podle stejnojmenného románu Fjodora Michajloviče Dostojevského napsal sám skladatel, tedy Sergej Prokofiev. Operu nastudovává Marek Šedivý a divadlo Národní divadlo Moravskoslezské ji uvádí v režii Jiřího Nekvasila. A jaké bude zítra počasí, tak zítra bude polojasno až oblačno, ráno i skoro jasno, během dne ojediněle, přechodně místy přeháňky, večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Počasím jsme uzavřeli dnešní poslední zprávy, je tu malá noční hudba Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Jsme Klasik Praha.

Malá noční hudba Wolfganga Amadea Mozarta nám otevřela poslední hodinu dnešního podvečerního vysílání na Radio Klasik Praha. Z tohoto díla jsme si poslechli první větu, a to v nahrávce Pražského komorního orchestru, jež řídil Charles Mackeras. Co nás v této hodině čeká, tak bude tu Howard Shore a jeho Pán prstenů, transcendentální etída Ference Lista či Olivier Messiaen nebo Jan Václav Antonín Stamic. Teď už tu máme ale malou Chocho San v podání nedostižné Leontine Price, arie Un bel di vedremo z opery Madama Butterfly Giacomo Pucciniho.

To byla árie z opery Madama Butterfly Giacomo Pucciniho. Edward Downes řídil New Philharmonia Orchestra a zpívala sopranistka Leontine Price. Před námi je teď v pořadí 7. z takzvaně 12 transcendentálních etýd. Etýda s názvem Eroika od Ference Lista. Na klavír hraje Daniel Trifonov.

Tak to byla Eroika, ale nezněla hudba Ludvíka van Beethovena, nýbrž sedmá věta, sedmá část z takzvaných 12 transcendentálních etid Ference Liszta. Na klavír nám hrál Daniel Trifonov. Blížíme se k 6:30 a teď tu máme hudbu z filmu Pán prstenů Howarda Shorea. Hrají filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Dalším hostem pravidelného pořadu Hudba v miléniu bude mezinárodně úspěšný český tenorista Pavel Černoch. O svých současných aktivitách doma i v zahraničí, o pěvecké technice, výslovnosti i připravovaném novém albu pohovoří v premiéře 26. května od 19. hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Poslouchali jsme úvodní větu z klavírního koncertu číslo 1 Des dur Sergeje Prokofjeva. Claudio Abbado řídil Berlínské filharmoniky a na klavír hrál Jevgenij Kišin. Teď nás čeká hudba Olivie Messiaena, máme tu jeho Vocalis Etude, skladba z roku 1935, která byla původně pro hlas a klavír. My si ji poslechneme v úpravě pro klarinet a klavír, ne, pro klarinet a akordeon.

Z alba muzika Danzante, které společně natočili klarinetistka Anna Paulová a akordeonista a skladatel Jiří Lukeš, jsme poslouchali vokalis etude Olivier Messiaena v úpravě právě pro již zmiňované dva nástroje, klarinet a akordeon. Symfonia pastorale, tak to je skladba Jana Václava Antonína Stamice, ze které si poslechneme první větu presto. Marek Štrincl řídí Pardubický komorní orchestr.

Poslouchali jsme první větu Presto ze symfonie Pastorále Jana Václava Antonína Stamice. Marek Štrincl řídil Pardubický komorní orchestr. A teď tu máme nejslavnější sborové číslo z Verdiho opery Nabucco, Vapenciero a sbor židovských otroků.

Poslouchali jsme nejslavnější sborové číslo z opery Giuseppe Verdiho Nabucco, opera z roku 1842 a sbor židovských otroků Vapensiero. Zpíval a hrál nám orchestr a sbor Teatro alla Scala a vše vedl Claudio Abbado. Před námi je poslední skladba dnešního podvečerního vysílání, která svým názvem docela odpovídá jak dnešku, tak následujícím dnům, a to je Letní noc v Madridu Michaila Ivanoviče Glinky. Cleese Clark řídí Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Mirka Časarová se s vámi loučí, přeji vám krásný večer.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: potisk trička, byla CZ.
7: Topcentrum CZ, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Jsme Klasik Praha.
9: Hudba stříbrného plátna.
8: Nejlepší filmové melodie.
10: Příjemný poslech u pořadu Hudba stříbrného plátna přeje Nikola Bojčev. Dnes nás čeká putování světem filmových čarodějnic, kouzelníků a magie. Od hollywoodské klasiky přes japonské anime až po temné fantazy. Naše první zastávka nás zavede do Nové Anglie, kde tři znuděné ženy nevědomky vyvolají samotného ďábla v podání ďábelského Jacka Nicholsona. Ano, jsou to čarodějky z Eastwicku. Ústřední hudební motiv The Dance of the Witches, tanec čarodějnic, měl původně znít úplně jinak. John Williams složil pro film složitou, temnou symfonickou skladbu. Když ji ale režisér George Miller slyšel v kombinaci s Nicholsonovým excentrickým herectvím, požádal Williamse, aby hudbu odlehčil. Williams tak vytvořil groteskní, hravé a nesmírně chytlavé skerco, které dokonale podtrhuje komediální chaos na plátně. Za tento soundtrack získal Williams svou v pořadí již 24. nominaci na Oscara.

Ladíte rádio Klasik Praha. Od dospělé satiry se přesuneme k rodinné kultovní klasice studia Disney Hokus Pokus. Sestry Sandersonovy se po 300 letech vracejí do Salemu, aby načerpali mládí z místních dětí. Skvělou hudbu pro fantazii napsal John Debney. Snímek Hokus Pokus je dnes považován za halloweenskou klasiku, ale v době své premiéry v červenci 1993 v kinech naprosto propadl. Studio ho totiž nepochopitelně nasadilo v létě proti Zachraňte Billyho a Jurskému parku. Já pouštím ukázku práce skladatele Johna Debneyho.

pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o čarodějnických filmech. Na řadě je romantické drama o dvou sestrách v podání Sandry Bullock a Nicole Kidman. Magická posedlost. Hudební doprovod má na svědomí mistr melancholických melodií Alan Silvestri. Hudební historie tohoto filmu byla celkem dramatická. Režisér Griffin Dunne si totiž nejprve najal Michaela Nymana, autora hudby k filmu Piano. Nyman napsal kompletní soundtrack, ale testovací publikum ho označilo za příliš temný a artový. Studio proto na poslední chvíli Nymana vyhodilo a najalo Alana Silvestriho. Ten měl pouhé 2 týdny na to, aby složil úplně novou, hřejivější a magičtější hudbu. Silvestri to stihl a film díky němu získal svou nezaměnitelnou, lehce nostalgickou atmosféru.

Nyní opouštíme Hollywood a vydáme se do Japonska, do slavného studia Ghibli. Režisér Hayao Miyazaki nám představil 13-letou čarodějnici Kiki, která se vydává do světa na zkušenou. Hudbu složil dvorní skladatel Joe Hisaishi. Ten pro film Doručovací služba čarodějky Kiki vytvořil soundtrack hluboce inspirovaný evropskou lidovou hudbou, zejména francouzským šanzonem a akordeonovými valčíky, protože město, kde Kiki žije, je vizuální koláží Lisabonu a Paříže.

Posloucháte pořad Hudba stříbrného plátna. Když se řekne slovo bradavice, většině z nás se vybaví Harry Potter a hudba Johna Williamse. Pátý díl ságy o mladém čaroději však přinesl změnu a do skladatelského křesla usedl Nicholas Hooper. Hooper přinesl do kouzelnického světa nový, temnější rozměr, aby vyjádřil psychologický tlak, pod kterým se Harry nachází, opustil Williamsovou čistou pohádkovost a vsadil na hluboké polohy smyčců. Paradoxně nejpopulárnější skladbou celého soundtracku se stala nesmírně chytlavá až veselá skladba Profesor Umbridge. Hooper pro stvárnění nesnesitelné profesorky Umbridgeové v růžovém kostýmku použil barokní styl, zvonkohru a fagot, což dokonale vystihlo její falešnou slušnost a skrytou krutost.

Na závěr se vydáme do Středozemě. Bez mocných čarodějů, jako jsou Gandalf, Saruman nebo obávaný černokněžní král Angmaru, by tento svět neexistoval. Monumentální hudební epos stvořil Howard Shore. Pro trilogii Pán prstenů zkomponoval jeden z nejsložitějších a nejrozsáhlejších hudebních konceptů v historii kinematografie, obsahující přes 80 leitmotivů. Pro stvárnění magie a temných sil, jako jsou Nazgûlové nebo Sarumanova vojska, Shore nepoužil jen orchestr, ale i masivní pěvecké sbory zpívající v umělých jazycích autora knižní předlohy J.R.R. Tolkiena. Ukázkou Shoreovy hudby se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Profi Vonda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
0: Posloucháte Klasik Praha.
11: Koncert bez smokingu vám přináší
0: Klasik Praha.
12: Dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha bude věnován hudbě rakouského hudebního skladatele, předního představitele klasicismu, který bývá označován jako otec symfonie či otec smyčcového kvarteta, tedy hudbě Josefa Haydna. Haydnovo dílo je skutečně ohromující, čítá na 2000 prací. Není tomu však tak dávno, co Haydnova díla byla přijímána spíše s vlídnou, příznivou náklonností a hlavně s úctou, ale bez skutečného chápání jejich pravého místa ve vývoji klasické hudby. Dnes vidíme hlavně hudebního hrdinu, titána, a nejen přívětivou postavu zvanou svými kolegy Papa Haydn. Když vstoupil Haydn na scénu, byla symfonická hudba ještě v počátcích. Haydn vzhlížel s úctou ke Karlu Filipu Emanuelu Bachovi, ale jeho první symfonie byly sotva něco jiného než takzvané předehry, chcete-li uvertýr, jež měly jen málo společného s rozsáhlými, bohatšími a expresivnějšími skladbami z jeho zralých let. Ovšem, jelikož měl Haydn k dispozici celý orchestr na Esterháze, mohl experimentovat, zkoušet všechny druhy efektů s různými kombinacemi hudebních nástrojů, neustále obohacovat své orchestrální představy a dodávat vtipné, hluboké a elegantní hudební myšlenky. Haydn nevynalezl, jak se nemálo lidí domnívá, moderní symfonii, ale v jeho rukou dosáhla tato forma svého právoplatného postavení s jeho neustálým hledáním nových metod vyjádření v rámci přísné klasické struktury a jeho výjimečným talentem pro melodickou linii a harmonii. My si dnes poslechneme tři z jeho symfonií, které se nalézají zhruba uprostřed spektra celkového počtu jeho symfonií. Zazní symfonie číslo 59 A-dur, číslo 52 C-mol a číslo 53 D-dur. Hrát bude Royal Northern Symphonia a řídí Rebecca Miller.
0: Koncert bez smokingu
11: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Dnešní díl pořadu Hudba podle kalendáře připomene německého hudebního skladatele, ale také varhaníka, klavíristu, dirigenta a pedagoga druhé poloviny 19. a počátku 20. století Maxe Regera. Zemřel před rovnými 110 lety, 11. května 1916. Max Reger, celým jménem Johann Baptist Josef Maximilian Reger, se narodil 19. března 1873 v městečku Brand v Horní Falci a vyrůstal v blízkosti města Weiden. Svět hudby jej pohltil velmi brzy. Matka hrála na klavír a otec byl amatérským hobojistou. Počátky svého hudebního vzdělání získal u varhaníka Adalberta Linderna a od roku 1890 u jednoho z nejdůležitějších hudebních teoretiků 19. století Huga Riemanna ve Wiesbadenu. Jeho hudební jazyk vychází z kontrapunktické dokonalosti Johanna Sebastiana Bacha, kterou Reger obohatil novoromantickou harmonií. První ukázkou bude teď několik částí Regerových variací a fuga na téma Ludvíka van Beethovena. Hrát bude Londýnská filharmonie, řídí Neeme Jörvi.

Max Reger svou tvorbou zasáhl do všech hudebních žánrů, kromě opery. Zásadní místo v jeho odkazu ovšem mají jeho skladby pro varhany. Jeho varhanní skladby patří k základním kamenům varhanního repertoáru. Už v době, kdy pobýval ve Wiesbadenu, si vytvořil, ačkoliv sám sebe nazýval katolíkem až do špiček prstů, výjimečný vztah k protestantskému chorálu, který je spojen především s jeho velikým vzorem, Johannem Sebastianem Bachem. Reger znovu objevil pozapomenuté hudební druhy, starou barokní chorální předehru, fantazie a fugy, stejně tak pasakálie, a pracoval na jejich dalším vývoji. Přestože formální zdroje jeho díla se tedy nacházejí v baroku, pokud se zvuku týče, jeho hudba je spíše bližší Brahmsovi či Listovi, a oslovil jej také Richard Wagner a jeho Parsifal. Po jeho poslechu se rozhodl, že se stane profesionálním hudebníkem. Druhou ukázkou bude jedna ze čtyř symfonických básní podle Arnolda Böcklina opus 128, a sice část první s názvem Poustevník hrající na housle. Na housle bude hrát Jaap van Zweden a Královský koncertní orchestr Amsterdam řídí Neeme Järvi.

Max Reger dosáhl značné proslulosti a byl oslavován už během svého života. Přesto se stal terčem kritiky ze strany nacionalisticko-tradicionalistické hudební scény. A to právě především kvůli své varhanní tvorbě. Skladatel na to reagoval v dopise svému příteli, varhaníkovi Gustavu Beskmanovi z roku 1900, když napsal: Moje varhaní díla jsou těžká, patří svou technikou suverénním temperamentním hráčům. Přestože i dnes se z Regrovy tvorby stále nejvíce hrají varhanní skladby, neméně významné jsou i jeho klavírní a orchestrální kompozice, nebo například z tvorby komorní jeho smyčcové kvartety. Reger byl ve své době nejpopulárnějším hraným autorem, a to spolu s Richardem Straussem. Ve druhé polovině 20. století ovšem frekvence provádění jeho děl byla nižší, nicméně v posledních letech zájem o něj opět stoupá. Další ukázkou bude teď fuga z Regrových variací a fug na téma Johanna Adama Hillera. Hrát bude Královský koncertní orchestr Amsterdam a řídí opět Neme Järvi.

Max Reger zemřel v pouhých 43 letech na infarkt během pobytu v hotelu v Lipsku, a to 11. května 1916. 6 let po jeho smrti byla jeho pohřební urna přenesena z jeho domova v Jeně na hřbitov ve Výmaru. V roce 1930 pak byly na přání Regrovy vdovy Elzy jeho ostatky přemístěny do čestného hrobu v mnichovském Waldfriedhofu. Reger byl nejen varhaníkem a skladatelem, ale byl také mezinárodně aktivní jako dirigent a klavírista. Mezi jeho studenty patřili například i český skladatel a dirigent Jaroslav Kvapil, anebo americký dirigent, skladatel a klavírista maďarského původu Georg Seel. Dnešní pořad a vzpomínku na Maxe Regera uzavřeme jeho sólovým dílem pro varhany. Aleš Bárta zahraje jeho introdukce a pasakália F-moll, opus 63.